Iš tváre, krajšej tváre nie. Je taká zvláštna, rozpovie ju kvet. Je taká zvláštna, rozpovie ju kvet.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.